noci kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak sem, co obrací se ke slunce

0: aj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Dnes nepracujem, dnes sa bavím.
1: Fan Rádio.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.